A i když ležím v teple, dobře se mi nespí. Zdá se mi o tom, že se vracím někam zpět. A znovu cítím, jak to bylo doma hezký. Vůně co řek, když se nad krajinou setmí. A někde v dále slyším zvuky našich zvonů.

I sny, co ve mne spali, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví,

0: tréningoch pamäti, keďže je to niečo, čo sa nám veľmi osvedčilo a má to veľmi pozitívnu odozvu. Realizujeme to raz za 2 týždne, zhruba je to teraz takto nastavené a ten ďalší tréning pamäti, ktorý bude v júni, bude 8. júna o 17. hodine. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarí dostať do humeného Petra Gettinga, spisovateľa a novinára, ktorému aktuálne vyšla kniha Studne mútne a je to vlastne kniha o spisovateľoch, literátoch, o ľuďoch z umeleckého sveta, ktorí kolaborovali s fašistickým režimom. Tá kniha je náročná na čítanie a zaujímavé je, že už sa vypredala, čiže už sa robila aj ako keby dotlač a Peter Getting príde o tejto knihe porozprávať do Vyhorlackej knižnice 9. júna o 17. hodine.
1: Veľký obľuby sa tešili i prednáške o pčolstvi, ktorí u knižnici prebiehali. Inako tri nadviazuje ďalšia podia. Konec mesiaca júna ale prepojené i s ďalšou vážnou informáciou, o ktorej na vecej povila bibliografka Zuzana Švecová.
0: Bude pripravená ďalšia prednáška o včolých produktoch a tá sa bude konať 10. júna, taktiež o 17. hodine. Svojho času jedno obdobie bol riaditeľom Vyhorlackej knižnice fotograf Tomáš Leňo. A práve pán Leňo bude hosťom ďalšej z našich besied, svoj príbeh rozpráva, kedy približujeme humenských rodákov alebo rodákov aj zo širšieho regiónu, aj zo Sniny, aj z Medzilaboriec. A Tomáš Leňo u nás bude jednak otvárať svoju výstavu s názvom Môj Balkán. Bude to spojené s besedou a bude to spojené aj s premietaním filmu, ktorý o ňom natočila Slovenská televízia svojho času. Táto vernisáž spojená aj s besedou a s premietaním filmu bude 11. júna o 17. hodine. Počas mesiaca jún bude teda otvorená výstava Môj Balkán, to je výstava fotografie už spomínaného Tomáša Leňa, ale dôležitá informácia pre všetkých našich čitateľov a návštevníkov je, že od 15. júna bude Vyhorlacká knižnica zatvorená. Budeme robiť revíziu knižničného fondu, ktorú my pri veľkosti nášho knižničného fondu raz za 15 rokov a knižnica bude zatvorená pravdepodobne podľa všetkého, zatiaľ to máme nastavené takto, že do 5. júla. Čitatelia, ktorí budú mať knihy vypožičané, im budú tie vypožičky automaticky predlžené, nemusia sa obávať, že by im nabiehali pokuty. Toto máme ošetrené, aby to bolo v poriadku, ale nebudú sa môcť knihy vypožičiavať. Čiže možno pre tých, ktorí sa chcú zásobiť tými knihami, tak odporúčame do toho 12. júna prísť a vypožičať si možno aj viac kníh, aby mali zásobu na minimálne tie 3 týždne, keď budeme zatvorení.
2: O 2 týždne budeme praznovať deň Rusínov na Slovákii. V tým roci sa vy pripomíname i 35 rokov od prvého svetového kongresu Rusínov, jaký sa odbil v roci 1991 v Midžilabiciach. My sme pro vás prerechtovali interesný seriál, jaký bude vyskladaný z vybraných archívnych prehovorov priamo z prvého kongresu. Ide o interesné prehovory, nad jakýma sa môž zadumati i dnes. Dajme už slovo Davidovi Palaščakovi, ktorý pro vás jeden taký prehovor z prvého svetového kongresu v Medžilabiciach na dnes prerechtoval.
3: V roce 1991 na prvom svetovom kongrese Rusínov v Medžilabriciach predstúpila pred plnú sálu Domu kultúry Jagata Pilatová, jaká prišla z Česka a zastupovala spoločnosť Přátel Podkarpatské Rusy. Išlo o projav, aký vkazoval potenciál, aký mali Rusiné z Česka, Slovenska i z Podkarpatskej Rusy na spoluprácu a tak i na rozvoj vzájemných odnošení a posunutý tak svoju rusenskú kultúru dopredu. No dajme o slovo priamo Agati Pilatovi, ktorá s nasledujúčim projavom vystúpila v marci v roce 1991 na prvom svetovom kongrese Rusínov v Medžilabriciach.
4: Teper dávame slovo pani Agati Pilatovoj, spoločnosť Přátel Podkarpatské Rusy.
5: Drohí priateli, bratia i sestry, vy na mene nesedíte se, že ja nebudu hovoriť i po našemu. My v Čechii i v Moravii už je nemnožko zabili náš rusínsky jazyk. My chceme izučiti jeho i budeme obyčajú, že budeme hovoriť lučie. Jenak chcú hovoriť plocho. Dúmajú tak, že jestli po česky, po moravsky hovoríme, my môžeme čustovať sebe Rusinami i znáte, že my rodili s Rusinami i Rusinkami. Izvinite mi, málo predložení budú hovoriť po česky, na českom jazyke. U nás v Praze jsme založili společnost Přátel Podkarpatské Rusy. Ta společnost vznikla s takovou základní motivací, že také v Čechách a na Moravě je mnoho Rusínů. A také mnoho, a to je velmi důležité, přátel Rusínů. My jsme, kdybych já psala článek do novin, to bych napsala takový titulek, že i v diaspoře mají Rusíni všude přátele. Mně se velice líbily všechny příspěvky, které mluvily o vzájemném přátelství a o tom, že Rusíni musí hledat dohodu a podporu u všech národů a národností, zvláště v tom území, ve kterém žijí. Nám v Čechách se podařilo založit společnost právě na tomto základě. Ukázalo se za prvé, že je tam mnoho Čechů, mnoho Rusínů. V Praze, v menších městech v Čechách, možná to ani nevíte, ale například v řadě měst a míst na Moravě, na severní Moravě zvláště, je velmi mnoho Rusínů. To je první takový základ naší společnosti a naší činnosti. Druhý základ, neméně důležitý, je, že v Čechách a na Moravě je mnoho přátel rusínského národa, nejen přátel podkarpatské Rusy, ale rusínské kultury vůbec, rusínské společnosti rusínských lidí. Rekrutují se jednak z těch, kteří byli někdy na podkarpatské Rusy nebo tady na východním Slovensku, a jednak z těch, kteří z takových důvodů upřímného zájmu historického, národopisného, se o rusínskou kulturu, o rusínské dějiny, o podkarpatskou Rus zajímají. Další motiv byl, a ten bychom chtěli velice držet, je vzájemnost kulturních tradic Čech, Slováků a Rusínů. Vy asi víte, že spousta českých spisovatelů a také malířů a také architektů pobývala i na východním Slovensku, v rusínském prostředí a i na podkarpatské Rusy. Postavili tam, napsali tam a vystavěli takový most, který ku podivu dodnes trvá. Je smutné, že v uplynulých 40 letech se Rusíni nemohli psát Rusíny, tak se radši psali Čechy, než aby se psali někým jiným, například Ukrajinci. A posledním takovým nejdůležitějším motivem naší společnosti je živý zájem o současný život a stav mysli rusínského národa. O to, jak se žije i na podkarpatské Rusy, i tady, i v tomto regionu, kde se koná tento významný světový kongres. Ten zájem je velice živý, velice frekventovaný. Dosvědčují to například desítky článků, které v uplynulém roce, trošku i proto, že naše společnost to inspirovala, ale trošku i samospádem, i takovou vlastní spontánností zájmu vznikly, byly zpracovány. Ty články jsou různého charakteru, od malých glos až po velké reportáže, až po důležité historické či společensko-sociologické studie. My jsme chtěli využít těch všech podnětů, to, co existuje, a rozvinout určitou kulturní a kulturně společenskou a do budoucna i turistickou činnost, která by pomohla zájemcům o rusínskou kulturu tento zájem uspokojovat. A proto naše společnost má mimochodem asi 1000 lidí v této chvíli. Těch 1000 lidí je zhruba z poloviny Rusíny a z poloviny Čechy. Je mezi nimi mnoho potomků, třeba lidí, kteří na podkarpatské Rusy někdy byli, a je mezi nimi i mnoho jen tak zájemců. Známe například několik studentů Čechů, českého vysokého učení v Karlově univerzity, kteří dělají diplomku na téma podkarpatská Rus, historické souvislosti, i etnografů, kteří se o rusínskou kulturu zajímají. Toto vše se nám zdá účelným rozvíjet, a proto jsme zaprvé vytvořili jakousi základnu pro naše kulturní akce, například velice brzy bude uspořádán kulatý stůl o historii rusínského národa se zvláštním zřetelem na podkarpatskou Rus. V příští týden už pořádáme večer filmů o podkarpatské Rusy a o rusínské kultuře, které byly natočeny dokumentaristy, filmaři mezi dvěma světovými válkami, před válkou za první republiky. A chceme perspektivně uspořádat taky turistické zájezdy jednak sem do tohoto kraje a jednak na podkarpatskou Rus. My jsme rádi, že jsme uzavřeli několik velice důležitých, možná je teď dobré říci, už přátelství se skupinami a s organizacemi bratrskými, s rusínskou obrodou mezilaboreckou, se společností, která žije na podkarpatské Rusy v Užhorodě a v Mukačevě, a máme i písemné kontakty s některými rusínskými organizacemi ve světě. Já doufám, že se tyto kontakty budou rozvíjet a že takový zájem, jako ti i Rusíni, i přátelé Rusínů projevují, o naši činnost bude trvat i nadále, a že nám například trochu pomůže naši činnost, nechci říct ofenzívně, ale řekla bych tak jako aktivněji rozvinout.
6: Děkujeme.
4: Ďakujeme pani Agati Pilatovi.
3: Od Peršovho svetového kongresu Rusenie v Medžilabriciach prešlo už 35 rokov a mosobi tak môžeme dať i otázku, jak sme tot potenciál Rusené, ktorý odznie v projavi Agate Pilatovoj z Česka na rozvoj našej kultúrnej aktivity v to dobu za toto rok schosnovali. My len v kynci pripomiaňme, že Perši svetový kongres budúco by v Medžilabriciach Rusené pripomínatý v rámkach Dňa Rusenie v dňoch 12. i 13. júna toho roku.
2: Kincu piatnúcevých rádionovín sobie išli vyslúchame duchovné zadumania, jaké prerechtoval grekokatolický sviaščenik i nastojateľ parochii u Borovi, otec Vladislav Petrik. Duchovné slovo zapísal David Palaščak.
6: Sláva Isusu Christu. Môže ste už čuli taký jeden príbeh, jak tri ženičky sa vobrali do lisa zberať drevo. No a tak jedna sa začali pre druhou chváliť. Joj, aký to my som šokovný. Tak krásne z nás spívati, tak krásne mu to ide. To jak Slavik spívať nadhera. A druhá hovorí, oj, a to mi, jak nadherne tancuje, to ty pohyb. No daš to úžasné, daš to neskutočné. A tretia len tak zvisila hlavu a zberali drevo. Dvi perše sa prosia tej tretej, a ty što nič nehovoríš, čo mne chváli svojho syna? A toto hovorí, tak keď my to také obyčajný, ani nezna spívati, ani nezna tancovati. Vrtajúca žena z lisa domiv s plnýma nošami dreva, no a oproti ním vyjdú tých synove. No a perší začne krásno spívati okolo svojej mamky a spívať, a spívať, a radosti je plno. Druhý vidí svoju mamku, začne pred ňou tancovati a okolo nej, a z jednej strany, a z druhej strany, vykrúča sa všelijaké piruety, radosť pozerati. A tretí sa postaví ku svojej mamke a povie, mamko, a môžu vám pomôči? Veľa raz to ozerať aj v našich životoch tak, že budeme robiť všetko možné, len ne toto, čo je najpotrebnejšie. Aj v duchovnom živote budeme sa moliť, budeme sa postiť, budeme ruky spinať, ale nebudeme robiť toto, čo je potrebné. Veľa raz svojim virujúčim vo farnosti hovorím o tom, že teóriu, ktorú máme načítanú, ktorú máme namolenú, ktorú máme napostenú, potrebujeme dostať do reality svojho života. Potrebujeme dostať teóriu do praxi. Potrebujeme sa naučiť deliť so svojimi bližníma. Potrebujeme im zvistovať, ohlošovať, ale nielen slovami svoju vieru, ale práve svojimi skutkami. Drahí bratia a sestry, želám všetkým nám, aby sme skutočne vo svojom živote vieru žili, ale nie je len jak obyčajnú teóriu, ale že by sme našu vieru žili v realite toho sveta. Keď vidíš koho si okolo sebe, kto potrebuje tvoju pomoc, tam ho pomôž. Keď vidíš koho si, kto potrebuje povzbudivé slovo, tam ho povič. Keď vidíš na koho, kto potrebuje pohľadženia, tam ho pohľaď. Jak hovorí Jesus Christos, plačte s plačúčima, radujte sa s radujúčima. My budeme dobrým a vierným obrazom našeho drahého spasiteľa Isusa Krista. Kristus posredí nás.
2: Drahoslucháčky i sluchači, scenár piatnicových rádionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás vyselali zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám išti spokojný večer i pohodový víkend.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

veselo sa na tento svet pozerám. A preto vždy tak spokojne vyzerám. Keď mi niečo nejde, počkám až to prejde, za tým sa neobzerám. Ja sa nikdy na tento

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený.